celý ten naší gině. Žádné kolaško, genuene tán. Ince si urtašunes.